Urbani zvuk grada. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: America.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.